0: Krásný večer, milé posluchačky a milí posluchači Rádia Burgenland. Vítejte u dalšího vydání rozhlasového magazínu Dráťák. Od mikrofonu vás srdečně zdraví redaktorka Pavla Rašnerová. Dnes navážeme na rozhovor, který jsme začali minulý týden. Mým hostem bude opět filozof Václav Němec z Univerzity Karlovy v Praze. Ve druhé části našeho povídání se zaměříme na otázky, které se dotýkají fungování demokracie nejen v České republice, ale i v širším evropském kontextu. Přeji vám příjemný poslech. V minulém vydání Rádia Dráťák jsme s filozofem Václavem Němcem vzpomínali na jeho mládí v době komunistického režimu na listopad 1989 i první roky české demokracie. Dnes se od osobních vzpomínek posuneme k současnosti. Řeč bude o tom, proč podle Václava Němce začaly tradiční politické strany ztrácet důvěru veřejnosti. Dále, jak se do politiky promítl nástup populistických hnutí a proč podobné jevy dnes pozorujeme i v řadě dalších demokratických zemí.
1: Ona je to v nějakém smyslu, jak jsem říkal, odpověď vlastně na ten otřes té důvěry v ty tradiční strany, tradiční instituce demokratické, možná i tu liberální demokracii jako takovou. Na druhou stranu si myslím, že to je ještě jako nová úroveň, ale jako ne směrem nahoru, ale směrem dolů. Protože když si člověk vezme, co znamená vstup oligarchy, jako je Andrej Babiš, do politiky, jo, to znamená vlastně, že ta kolonizace těch institucí veřejných, která se odehrávala ve skrytu a byla do jisté míry trochu jako distribuovaná mezi ty různý šíbry a kmotry v pozadí, jo, tak najednou jako tady vystupuje jeden velmi silný hráč, který vlastně ty instituce toho státu jako si kolonizuje zcela otevřeně. Jo, protože tam je jasný, že dá se to doložit třeba na příjmech Agrofertu v době, kdy Andrej Babiš byl ministr financí a pak premiér, jo, že prostě to, že on ovládne ty instituce toho státu, samozřejmě slouží k navyšování jeho zisku. Jo, a obávám se, že to nakonec byl primární cíl pro vstup do politiky. Jo, takže to prorůstání jakoby toho soukromého biznisu do těch institucí státu je tady ještě v něčem horší, protože na to má jeden oligarcha, na to má monopol. Jo, a je v tom permanentním vlastně střetu zájmů, koncentruje, že jo, tu politickou, ekonomickou a dříve vlastně i mediální moc. Jo. A to si myslím, že je pro demokracii nezdravý tohleto samozřejmě. Jo. Takže je to spíš ještě jako zhoršení toho stavu. Jo. Na druhou stranu je fakt, že Andrej Babiš vlastně těm protikorupčním iniciativám jakoby ukradl tu retoriku, jo, vlastně tu naší, kterou jsme měli, akorát prostě pro něj to byla jenom účelová věc. Že jo. On si vyhodnotil, že mu to pomůže k té moci, ale když sám nastoupil, tak se choval buď stejně nebo ještě hůř než ty strany před ním, jo, v tomhle tom ohledu, takže to nebylo žádné zlepšení. No a pak je tady takový ten populismus toho typu, který třeba představoval minulý prezident Miloš Zeman, jo, a pak ty strany, jako je třeba SPD, jo. Ty jsou vlastně nebezpečný v tom, že oni usilují, ale to platí nakonec i o tom hnutí ANO dneska už, jo, že usilují o oslabení pilířů liberální demokracie, jo, těch institucí demokratického státu, jako je dělba moci, jako je nezávislá justice, jako jsou nezávislá média, jo, jako je právní stát, a nakonec i jako takovým nějakým způsobem znevažují tu lidskoprávní agendu, jo, takže vlastně i jako ten lidskoprávní moment, který je klíčový pro demokracii moderní, tak je jakoby nějak spochybňován a podrýván, že jo. Vůbec bych řekl, že s nástupem těchto z těch sil, že dochází k takovému odklonu od těch základních hodnot západní demokracie, jako je svoboda, humanita, která třeba byla pro Masaryka základní, že jo, byla vetknuta přímo do základu našeho státu, tak tohle oni začali opouštět, jo. Čili tady vlastně vidíme, že dochází k jakýsi destrukci těch pilířů liberální demokracie, k posunu k tomu, čemu se říká neliberální demokracie, jo, která ale už jako vlastně nese prvky nějakého neúplně svobodného systému, jo, a tím se dláždí cesta k tomu autoritářství, protože samozřejmě, že ty pilíře té liberální demokracie jsou tady právě proto, aby se někdo nemohl uzurpovat moc, jo, zatímco jim o to uzurpování a kumulování moci jde. Jo.
0: Zajímalo mě také, jaké události posledních let podle našeho dnešního hosta nejvíce proměnily politickou atmosféru v České republice i v dalších evropských zemích a jak se jejich důsledky projevují dodnes.
1: Tohle samozřejmě se děje pod takovou jako kouřovou clonou retoriky, že jo, která zveličuje některé problémy, jo, jako je právě ten problém samozřejmě té korupce, jo, který neříkám, že byl malej, ale prostě oni ten problém si jakoby vezmou a jako rozvíří kolem toho jako hroznou hysterii, ale neřeší to pak nakonec, že jo. Jo, nebo sami v tom jedou úplně stejným způsobem. To samý ta migrace, že jo. Samozřejmě, že ta migrace, která kolem roku 2015 kulminovala, jo, tak ta prostě hold to pro ně bylo, jako kdyby je někdo polil živou vodou, že jo, tyhle ty strany, to byla prostě voda na jejich mlýn, jo, protože ono s tím samozřejmě byly spojeny problémy, jo, rizika. Já jsem nakonec tehdy byl v Německu, v Mnichově v roce 2015, jo, kam každý den na hlavní nádraží přijížděly tisíce uprchlíků, jo, a tam byl klid, ale v Německu, ale když jsem pak přijel hranice do Čech, kde nikdo neviděl žádného imigranta, tak tam panovala obrovská hysterie, že jo, kolem toho, to bylo úplně absurdní vlastně, já jsem si připadal, jak jako to bylo opravdu, to bylo až surreální, no. Takže téma zase nechci říct, že není jako problém, jo? Že samozřejmě vidíme, že to Německo jako taky jako to generuje spoustu problémů, jo? Ono, když vám přijde na 1 milion lidí neznámých do země, no tak jako bodej by z toho nevznikly problémy, jo? Ale u nás se to zase zveličilo, nafouklo, že jo? Bylo to instrumentalizováno vlastně jenom jako vybudit nějaké negativní emoce, jo? Negativní stereotypy vůči celým skupinám obyvatelstva a zase tam vidíme to opouštění těch humanitních základů té demokracie, jo? Jakože s tím bylo spojeno. No, tak tohle všechno nějak pomáhalo těmhle s těm silám, jo, na pozadí toho otřesu důvěry v ty tradiční partaje a v tradiční strany, že jo, tak jako posilovat moc, no, a získávat, jako mobilizovat voliče a získávat stále větší podporu. No, a oni se inspirují samozřejmě navzájem, to je vidět. Někdy mluvím o takový neformální internacionále. Asi to není nějak úplně organizovaný, tak jako třeba byla internacionála kdysi třeba třetí v Sovětském svazu, ale přece jenom je vidět, že tam vazby jsou. Je to trošku absurdní v tom, že oni jsou to často nacionalisté, jo, ale přitom vlastně mají tyhle internacionální vazby mezi sebou. Jo. Takže vidíme, že tahle hnutí vlastně vyrůstají jak tak trošku jako takový jedovatý houby po dešti. Prostě vyrůstají v těch demokraciích a to jak v těch demokraciích bývalého východního bloku, tak vlastně na západě, že jo, v těch tradičních demokraciích. A tady už se dostáváme k tomu, že ten problém, o kterém se bavíme tady celou dobu, takže není evidentně jenom problém těch transformujících se zemí. Jo. A to je taky věc, který jsem si všímal v té knize, kdy jsem se snažil ukázat, že vlastně ty problémy, o kterých jsem tady mluvil, jo, to znamená z těch 90. let a začátku milénia, takže vlastně nějakým způsobem možná vyplývají z toho, že my jsme v té době sametové revoluce a po ní, že jo. Ona to vlastně nebyla revoluce, ona to byla spíš, já někdy říkám, že to byla spíš restaurace s nadsázkou, protože my jsme vlastně nepřišli tehdy s nějakou úplně novou myšlenkou, nějaký nový společnosti, ale spíš šlo o to převzít ten osvědčený systém demokracie, tak jak fungoval na západě v té době, ale zároveň s tím i ten hospodářský systém, jo, nebo socioekonomický systém kapitalismu, který je spojený, že jo, neoddělitelně s tím politickým systémem demokracie. A tam se mi zdá, že se dostáváme právě ke vztahům vlastně mezi tou ekonomikou a politikou, které jsou v té demokracii, to propletení v té moderní demokracii je velmi úzký, jo, a ono to generuje mnohé problémy.
0: V další části rozhovoru jsme se pokusili hledat odpověď na otázku, zda mají problémy, o kterých jsme mluvili, ještě hlubší kořeny. Václav Němec přitom připomíná, že inspiraci lze hledat už v antickém pojetí veřejného prostoru.
1: V této souvislosti jsem byl hodně inspirován Hannou Arendtovou, která poukázala vlastně na to, jak to bylo chápáno v antice, že jo, v antické demokracii, ten vztah toho hospodářství a politiky, jo, to bylo přísně odděleno. Tam prostě ta veřejná sféra, polis, ta agora, jo, ta byla prostě přísně oddělená od privátních, ekonomických, hospodářských záležitostí, jo, to patřilo do oblasti domácnosti, samozřejmě ty šíře pochopené domácnosti, což byla tehdy základní hospodářská jednotka. A tyhle ty soukromí zájmy, ty ekonomické zájmy, ty neměly vůbec svoje místo v tom veřejném prostoru, jo. A to z dobrýho důvodu, protože v tom veřejném prostoru tam šlo o svobodný politický jednání, jo, zatímco podle chápání těch Řeků, tam, kde člověk se oddává jakoby těm hospodářským činnostem, tak tam nejedná svobodně. Tam prostě jedná proto, aby uspokojil nějaké svoje nezbytné potřeby, které prostě každý člověk má, jo. Ale toho ještě nečiní svobodným člověkem právě. Jo. Svobodným ho činí teprve to, že vstoupí do veřejného prostoru a jedná a promlouvá s druhými jako se sobě rovnými a spolu s nimi se stará o ty společné záležitosti, jo, o ty věci veřejné. A tohle, myslím, se hodně změnilo a to taky Arendtová ukazuje v knize Vita aktiva s nástupem novověku, právě se vznikem kapitalismu, jo, s radikální transformací práce, že jo, vznik manufaktur, továren, jo, a tak dále. Najednou ta práce vystupuje jakoby z té domácnosti do veřejného prostoru a stává se jako vlastně společnou záležitostí. A Arendtová tam velmi pěkně ukazuje, že ty novověky a moderní státy se postupně změnily v takové velké vlastně domácnosti, kde se vlastně to hospodářství a ekonomika staly hlavní náplní jejich. Jo. A to jako do jistý míry jako koliduje s tou povahou demokracie jako politického systému, kde by mělo jít primárně o ten veřejný zájem. Jo. A tady jako vzniká nějaký napětí, jo, který je vetknutý ale i do základu těch tradičních demokracií, jo, kde prostě ten soukromý ekonomický zájem ve své podstatě soukromý. Jo. A ten, kdo se pohybuje v ekonomické sféře, tak sleduje svůj soukromý zájem a to je úplně v pořádku. Jo. Problém je, kdy ten soukromý zájem se začíná jako nějak prosakovat do té veřejné oblasti a začíná si jako třeba nějakým způsobem instrumentalizovat ty veřejné instituce pro to, aby ten zájem ještě jako lépe prosadil, jo. Aby umocnil ty svoje zisky a tak dále. A to se podle mě daleko sáhle děje, nebo dělo nejenom v těch transformujících se demokraciích, ale děje se to i v těch tradičních demokraciích. Myslím si, že my jako západní demokracie nemáme tenhle vztah dostatečně vyřešený a ošetřený, jo. Že to prolnutí je příliš veliký, jo. To napojení těch stran na biznis, ta politika dneska stojí hodně peněz, že jo. Tím, že ta demokratická diskuse je nahrazena marketingem, který, jak víme, stojí spoustu peněz, jo. A ten provoz těch stran stojí spoustu peněz, jo. Takže vlastně nakonec on zcela zákonitě ten biznis začne tu politiku válcovat, jo. A začne skrze ní ty svoje soukromí zájmy prosazovat. A my nemáme dostatečně vybudováno to, čemu Řekové říkali horostes agoras, to je hraniční kámen agory, což bylo právě, to byly jaký hraniční kameny, které přísně oddělovaly ten veřejný prostor od toho soukromího. Jo. My jsme tyhle si nechali vyvalit, tyhle ty hraniční kameny agory a dopustili jsme, aby ten veřejný prostor byl vlastně zaplaven hodně vlastně těmi soukromými ekonomickými zájmy a ekonomickými aktivitami.

dva malí ptáci seděli na větvích. Bylo to jako v pravěku. I krev vypadá stejně. Možná byla hustší.

sítěné kleci nad hlavama u žárovky se svíjela zavazadla. Nahoře pod pavučinou. Měl jsem to v mozku. V hale nabízeli noviny, letáky, květiny, kuchyňské věci, hadříky, děvku. A já mezi spolucestujícími poznal ďábla. Muže, který chce zabít a muže, který jde, neví kam. A nebylo možné ukrýt se mezi odpadkovými koši ani bezinkovém keři. Snad jsem pomalu začal milovat pavouka. Už jsem věděl, jemu o něco jde.

tehdy nad špenátovou picou Baru jsem řekl nejkrásnější ženě světa svoje vnitřnosti. Všechno a žilka v mozku, ta spojka se smírem, nálem praskla. Ona se usmívala, protože věděla o životě a co dělá. Tak to je. Na stěnách byly obličeje zpěváků, herců a boxérů. Hedě, které jsme znali. Trochu jsme se usmívali, lesk po ksichtech házel světlem a venku chodili ostatní. A kdybych obrátil dlaně, byly by plné světla, ale to nebylo nutné. Dotýkal jsem se jejich boků a byl jsem jemný. Sahali jsme na sebe. Řekl jsem to nejhorší země a pak se šklebil ven. Tam, kde jsme stáli, bylo všechno za svém. A bylo to tajemné.

0: Posloucháte Rádio Dráťák. Mým dnešním hostem je filozof Václav Němec z Univerzity Karlovy v Praze. V našem rozhovoru se zamýšlíme nad tím, jaké výzvy dnes stojí před demokratickými státy a proč podobné problémy neřeší jen Česká republika. Řeč se dále stočila také k tomu, zda jsou tyto výzvy specifické jen pro země střední a východní Evropy nebo mají mnohem širší rozměr.
1: A v těch tradičních demokraciích si myslím, že jako ten problém tolik se neukazoval jako akutní, protože přece jenom oni měli vybudovány více či méně silné instituce třeba právního státu, občanské společnosti, jo, nezávislých kritických médií a tak. Jo. A to všechno jako do nějaký míry bránilo tomu, aby ty soukromé zájmy úplně převálcovaly, jako ten zájem veřejný, ale ty mladé demokracie tohle vybudované neměly. Že jo. Proto tam ten problém ukázal v daleko silnější míře. Jo. To prorůstání toho biznisu a politiky, kterýmu nebyly stavěny téměř žádné hranice tenkrát, protože nebyl vybudován dostatečný právní rámec pro to, jo, a byl ten právní stát byl velmi slabý a možná, že byl i záměrně oslabován v zájmu právě těch různých biznisových skupin. No, ale to se teď taky jako změnilo i na tom západě s tou globalizací, jo, protože já myslím, že vlastně to je základní úkol toho demokratického státu, totiž je to sledování těch privátních zájmů, který se děje v té ekonomické sféře, tak pořád jako přetransformovávat tak, aby nakonec i to sledování těch soukromých zájmů ve výsledku sloužilo veřejnému zájmu, jo, nebo obecnému zájmu. A to nemůže zařídit nikdo jiný, než teda demokratický stát, to je úloha politiky. A to se může dařit do nějaký míry. Jo. Vidíme příklady třeba i demokratických zemí. V době, kdy třeba já jsem žil v Německu ještě, tak to tam podle mě docela dobře fungovalo. Jo. Včetně toho, že tam byl ten koncept toho sociálního tržního hospodářství a tak. Jo. A to tak jako dost dobře vyvažovalo tu dobře fungující ekonomiku s tím demokratickým státem, jo, s tím, který jako ten veřejný zájem si prosazoval dost důsledně, s tím právním státem funkčním a tak. No. Ale i to se podle mě dost změnilo v posledních letech tam. Ale já myslím, že se to stalo hodně důsledkem právě globalizace, jo? Že ty tradiční státy vlastně začaly ztrácet význam, protože dneska máme problém, je, že ta globalizace probíhá na různých úrovních, jo? A na některých je hodně napřed a na některých pozadu. A napřed je samozřejmě v ekonomice, my máme dneska globální ekonomiku, dokonce globální kapitalismus, no jenomže neexistuje tady odpovídající politická síla, která by dokázala zařídit tuhle transformaci toho sledování těch soukromých zájmů v ten zájem veřejný. Jo? A v situaci, kdy některé korporace nadnárodní mají větší rozpočet než některé národní státy, tak jako vlastně opravdu ty státy někdy tahají za kratší provaz a celkově to vede k tomu, že ty instituce demokratických států i těch tradičních jsou oslabovány, jo, a stále méně schopny vlastně čelit tomu náporu těch privátních ekonomických zájmů do té veřejné sféry. Jo. A to se mi zdá, že nakonec ukazuje, že i ty tradiční západní demokracie v minulých letech začínaly řešit podobný problém, který se u nás předstihu ukázal daleko jako intenzivněji z těch důvodů, o kterých jsem mluvil. No a do toho taky vstoupila samozřejmě finanční krize, že jo, která postihla mnoho lidí. Zase taky i na tom západě se ukázala určitá nespravedlnost toho systému, jo, kdy vlastně najednou ty banky, kde ty manažeři si dávali neuvěřitelný, fakt jako až nehorázný odměny, že jo, tak najednou začaly krachovat, jo, a teď stát do toho začal lejt peníze, jo, aby neskrachovali, jo, prostě, ale samozřejmě kde brali ty peníze, brali je ze svých rozpočtů a najednou se tady vyjevila jako obrovská nespravedlnost, že jo, a muselo se začít šetřit, že jo, reformy, které na koho dopadly, ne na ty nejbohatší zase, ale spíš na ty chudší nebo tu nižší střední třídu. A to si myslím, že vedlo k nějaký jako takový recesi z části ekonomický, ale ono to mělo svoje právě i svoji politickou relevanci. No. A tady někde já vidím začátek toho vývoje, který nakonec postihl i ty západní demokracie, jo. To je nástup těch populistů, oligarchů nebo extremistických stran, vzestup jejich významu. Jo. Pak přišla ta migrační krize samozřejmě, jo, do toho. A tohle všechno nějak přispělo k tomu, že tyhle strany najednou začaly získávat stále větší vliv a moc i v těch tradičních demokraciích, včetně Spojených států, což je samozřejmě velký problém. Jo.
0: Naše povídání tím ale neskončilo. Dotkli jsme se také toho, proč podle Václava Němce současná krize demokracie není jen problémem jednotlivých zemí, ale stále více i otázkou mezinárodních vztahů.
1: Takže to jsou nějaké jako podle mě důvody té krize, ve kterých se nachází ta demokracie dneska celosvětově. A to je vlastně krize vnitřní. Jo, to je krize, která vychází jakoby z těch nedořešených problémů, jo, který my máme, jakožto ty demokracie, no, a to oslabuje pak postavení demokracie v globálním kontextu. Jo. To vlastně nás činí slabšími i jakoby v té globální soutěži, protože dneska se nově vlastně rozdávají karty na rovině té globální politiky, že jo, a vlastně se už několik let vede zápas o dominanci politickou na té globální rovině. A my jako demokratický svět čelíme velmi asertivním, sebevědomým a agresivním nedemokratickým mocnostem, jako je Čína, jako je Rusko. Pak samozřejmě bychom mohli jmenovat Irán, Severní Koreu, který taky tvoří takovou vlastně internacionálu nebo navzájem se nějak jako podporujou. A hlavně, a to je taky velký téma mojí knihy, oni nás mají dobře přečtený. A oni dobře znají ty naše vnitřní slabosti a oni jich velmi dobře využívají proti nám. Jo, třeba zrovna to propojení biznisu a politiky už léta používají pro to, aby ovlivňovali naše vnitřní poměry v demokratických státech. Jo. Prostě řada těch nesystémových nebo antisystémových stran a hnutí, že jo, má často skrytou nebo i otevřenou podporu, nebo měla z Ruska, nebo minimálně tam bylo nějaké napojení na Rusko nebo na Čínu, jo. Tak je nápadný, že oni často zastávají velmi jako takový vstřícný postoje, že jo, vůči těmhle s těm nedemokratickým zemím. Jo. Takže tady vidíme, jak ta vnitřní krize demokracie je propojená s tou globální demokratickou nebo s oslabením demokracie v tom globálním kontextu. A do toho samozřejmě vstupuje to, že jak jsem mluvil o té globalizaci, tak další rovina, na který ta globalizace hodně postoupila, je rovina těch médií, zejména těch sociálních, že jo, takže my dneska vlastně máme globální veřejný prostor, dá se říct. Ale ten prostor není řízen téměř žádnými pravidly, nebo jenom velmi slabě, že jo. Je to vlastně jaká džungle naprostá, spíš než jako agora, kterou se taky velmi dobře naučili využívat i nedemokratické státy, že jo, k tomu, aby ovlivňovali veřejné mínění v těch tradičních demokraciích, jo, nebo v těch nových demokraciích. A to si myslím, že je velký problém tohleto, jo. To prostě my se chováme vlastně velmi, no, skoro bych řekl až sebevražedně, jako ty západní demokracie, že si neuvědomujeme, co je to za problém pro demokracii, když jako veřejný prostor, který je základní součást jakoby toho demokratického systému, jo, takže se to najednou stalo globální, ale vlastně úplně jsme nad tím ztratili kontrolu. Jo, a nám tam do toho vstupují hráči s úplně jinými zájmy, který jdou proti nám, a to podle mě jako samozřejmě ještě napomohlo tomu vzestupu těchhle z těch různých populistických, extremistických sil a samozřejmě těch oligarchů. Není náhodou, že kolem současné administrativy jsou semknuti vlastně ti největší technooligarchové, že jo, který tyhle si globální platformy vlastní. No. Tak to je prostě velký problém. No.
0: V dnešním vydání Rádia Dráťák jsme s filozofem Václavem Němcem navázali na náš rozhovor z minulého týdne. Společně jsme se zamýšleli nad proměnami české politické scény, příčinami oslabování důvěry v demokratické instituce i nad tím, proč podobným výzvám dnes čelí také řada dalších demokratických zemí. A to je z dnešního vydání Rádia Dráťák téměř vše. Další díl našeho českého magazínu si můžete naladit opět za týden v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty tu na rádiu Burgenland. Dnešní pořad i řadu starších vydání najdete na webu volksgruppen.orf.at/Češi nebo jako podcast ORF Češi na platformě ORF Sound a dalších podcastových aplikacích. Příští pondělí vás pořadem provede moje kolegyně Martina Fefa. Přinese reportáž z Mezinárodního centra scénických umění Impulse House v dolnorakouském Mária Schutz. Teď už vám přeji příjemný zbytek letního večera. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
2: Polem, nepolem, jedu za tebou.